než padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.

napríklad východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou,

snáhnec. Vždy víš, šťastie je krásna vec. Šťastie je tak krásna, slepichová vec, ale prachy si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Cibulka, tapety, parmazán.